národní vzbouzení. Slzička dojetí v základním kameni. Naděje k dobrotě vrchního pána, jemuž je pokorná, prosím.

sobě. Opona s obrázkem na ložích ozdoby, měkonké pohovky zakryj car chudoby. Ach, milí pánové, buďte tak laskaví, prosíme, pohleď

chlapík, co tě chytí za rukáv, malá ryba, ty mě pouštíš dřív, než chytí.

vesnická tancovačka v povýšené lhotě. Pivo je pod míru a muzika no děs. Jenom ta holka mě drží při životě. Piju a koukám

jsem z jiné planety, o generaci zpět. Tahle ta muzika mě těžko svede k tanci. Mě v 17.

0: Nazaret holka byla vlastně taky lhota. Bydlel tam jeden chlap, je to snad 1000 let. A jedný 16 se chtělo do života. Ten chlap byl jenom tesař, jak jsem čet. Měl ruce drsný jako sukovatý dřeva. Odfošen od rakví, od marných zápasů. Marie zašeptala,
1: mě to Josef nevadí.

stal dívčí vůni pod strakatou látkou. Úlekem o něm měl, jak svatojánek keřích. Marie osamělá, stala se matkou. Té noci v Nazaretě

na nábřeží s křivancem mi na ruku a dřív než odletěl, tak mrkl na mě spiklenecky. Tady to bylo, kde jsem přečetl knížky všecky. Tady to bylo, kde mi uvázali šátek a já měl ruce otlačené od mávátek a žluté lampiony svítily jak blůh.

maskující letadlo, klesá na dleninku, včera mě napadlo otevřít černou skřínku. Všechno, co najdeš ve své paměti, je vyzobané zrní ptáků, kteří v zimě odletí, na jaře se vrací na horní dvůr.

se tě letmo dotkl a hvězda padla z nebe. A jak tak padala, země se chvěla. Tramvaje cinkaly a poruba se probouzela. Tady to bylo a jinde nemohlo být. Těžko si vybrat místo, kde by se chtěl narodit. Pod jakou vlajkou

Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by řekl.

nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak šeptám potají, co

Hej, strojvůdci a železničáři, hej, eisenboňáci, vy hybkáři, vyslechněte si tu hroznou nehodu, která potkala strojvůdce příhodu. Frantově ženě se srdce zachvělo, když jí dával dvě hubičky na čelo, když si bral fajku a banda s kuskávou, když vyjel s lokomotivou za slávou. Příhoda, vzal banda s kuskávou, příhoda, slavný strojvůdce, příhoda. Vzal banda s kuskávou, se svou mašinou se rozjel za slávou. Franta Příhoda byl strojvůdce jistý, na lokomotivě znal všechny písty, znal z paměti zatáčky a tunely, pod mašinou mu koleje duněly. Několik neděl už jak skonvelilo, to bylo Frantovi velmi nemilo. Pražce hnili a pod štěrkem trať měkla, to byl dlužen Příhodovi čert z pekla. Příhoda byl strojvůdce jistý, Příhoda, ten znal tunely. Příhoda byl strojvůdce jistý, pod mašinou mu koleje duněly. Na Příhodu zlé počasí neplatí, žene si to 120 potratí. Pasažeři volají, pane strojvůdce, zabrzděte, teď jedete moc prudce. Kondukteři klejí a děti pláčí, Příhoda u stroje klidně opáčí. Hej, si zlomíme či nezlomíme vás, vagon s poštou musí vždycky dojet včas. Příhoda, ten klidně opáčí, Příhoda, zlomíme si vás, Příhoda, ten klidně opáčí, vagon s poštou musí vždycky dojet včas. A to už se do zatáčky řídí vlak, Tobičovi hrůzou až přechází zrak, jak ta kouká z budky vidí na dálku, proti směru přijížděti lokálku. Zachraňte, Příhodo volá, skáče ven, stále ještě doufá, že je to zlý sen. Příhoda však ten, dokud je naživu, neopustí svoji lokomotivu. Příhoda, ten klidně opáčí, Příhoda, dokud naživu, Příhoda, ten klidně opáčí, neopustím svoji lokomotivu. Můžete si jistě všichni představit, že se vlak jenom tak nedá zastavit, že když se srazí dvě lokomotivy, jeden strojvůdce nezůstane živý. Příhodová právě vařila kávu, když dostala o katastrofě zprávu, že jí železnice muže zabila, zaplakala hořce kávu dopila. Příhoda odpočívá pánu, Příhoda, co znal tunely. Příhoda zemřel klidně kránu, a když skonal kolejnice duněly. Hlas lásky a matky přírody nedal spát vdově Franci Příhody. Na světě jí netěšilo vůbec nic, až se vdala za muže od železnic. Příroda, ta se umí ozvat, Příroda, a její hlas. Příroda, ta se umí ozvat, těžko jí odolat, když přijde čas.

domorodní vzbouzení, slzička dojetí v základním kameni, naděje k dobrotě vrchního pána, jemuž je pokorná pro

daleko do řeky hodilo šedé vlasce se třpitkou, která podobá se lásce, a vlny notují v sevřeném útvaru prastarou pěšáckou okvítku o jaru. Třeba že veterán, stále jsem jenom ucho, v liáku promoknu a žízním, když

nebo pobloudilej Samaritán. Mraků provity tvý sluhy já nikdy nikde nenachytám. Jak klečí

právě zašlý slávy, jako vlasy v rukou jemneš. Pano si, a co si víc, co dohlíne si na každou lež. A zlí, ti si sami pomohou. Velké vozy písku zavážejí snad.

a za tý tvý záře má každej svatozář. Jsou světy, kde květy nalepí se na každou zeď.

a lidé, teď je všechno proměnou. Velké vozy písku,

každý svatozář. Hej, titan, jsi titán, nebo pobloudilej.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

slunce jen líně se koulí.

a někde v dálce, tam pod zrcadlem. Sbírám teď střepy,

měsíc do mechu. Zapadá měsíc do mechu a chvíli si lehá na střechu.

než rozbouřené moře, od které ty vítr žen na útes. A my oděni jen spoře, myslím, že nahoře i dole bez, hledíme do nebes i na obzor. No boat today, tomorrow maybe, marný je vzdor. Vlny mají u huby pěnu, jak se tě snaží pohltit. Pospíchám chránit svoji ženu, bojuji s bouří o tvůj klid, snažím se pochopit duši tvou. No boat today, tomorrow maybe, zas domů.

vinohradských lukách, vysokou trávu slyším růst. Na další dírku jsem si utáhl, my měli v lásce dlouhý půst a z tvých úst mi zní, vždyť víš. How about today, tomorrow maybe, budem si blíž. Zkouší věřit tomu, že dá se žít život bez milované ženy, dá se to přežít bez muže, čemu pomůže prázdný dům. How about today, tomorrow maybe, k našim snům.

moře. Můj ostrov od tvého je opodál, já přece nechtěl být tvé hoře a ty snad nechceš být můj žal. No tak co s tím dál, jak žít? No boat today, tomorrow maybe. Budeš-li chtít. Čas jako blázen ulít a vichr dávno přestal vát.

dneska uschlý sléz a v hlíně zrezla plečka u branky do zahrady propíchnutý míč. Kdo radí listí uklízet sám k smrti nerad, sbírá svlečky a kdo si neví rady, ten odchází pryč. Pod matčinými jabloněmi slehlá a zdupaná je smilka, větve se cudně sklání k zemi, co když to všechno byla mýlka. Ubyla luna věnovatce a mráz ti kvete pod očima a z vázy trčí věčně živá kytice od otčí.

se vyne v polích, jako vypálená žilka, jako brázda do černice, na kost vybělená. A voska sčítá škodnou a násobí se viny a všechny cesty stejně vedou zpátky do otčiny. Pod matčinými jabloněmi slehlá a zdupaná je smilka, větve se cudně sklání k zemi. Co když to všechno byla mílka, ubyla luna vinovatce,

plotě z loňska uschlý sléz a v hlíně zrezla plečka. Kolem horké kaše chodí pešek pořád do kolečka.

Chybné hvězdy pečetily naší krásnou první noc na Titaniku.

byli, u ohňů panoši si vyprávěli, blížila se noc u kresem brunů.

Zástupu zasvěcených vedli tě k úpatí mohyly. Devátý rok si zvláštní oběť žádal, byla Velká noc za slunovratu.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Vyšel jsem si na kopec a v dáli hudba zněla. Dováděli stíny na zdi u kostela. Dováděli stíny a děti na rohu. A já jsem v trávě seděl, seděl nohu přes nohu. Teplem dýchla cesta, kde boží muka stála, a zrezivělá vrátka k tomu zaspívala. Zaspívala píseň o starých dobrých časech, že prý se ty časy, že prý se ty časy, že prý se vrátí zase. Zas prý bude hezčí celý ten náš svět, a nikdo, že prý nenechá vrátka rezivět. Nikdo, že nic nenechá a všechno bude všech. Doplnila dvojhlas, dvojhlas listí na stromech. Vyšel jsem si na kopec a v dáli hudba zněla.

0: na ženy.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

0: Máme rádi refrémy.
1: Máme rádi refrémy, protože se opakují.
0: Protože?
1: Když to nemá refrémy, z rádií tě vypakují.
0: Z rádií tě vypakují.

bojovat s lotry a ničemi, Donald, kde bojovat se svými zbraněmi, za krále Jakuba, za Skotsko bojuje, kdo zbraně.

0: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.
1: Bledá bílo u spinetu, poslouchám tě se zájmem. Bledá bílo u spinetu, poslouchám tě se zájmem. Ale zanech toho menuetu, zkus to třeba s rektajmem. Když přistoupíš na tu fušku, hradím všechny náklady. Když přistoupíš na tu fušku, hradím všechny náklady a donesu ti sladkou hrušku ze zámecké.

0: natočíme až zajtra u suchýho až litra. Život je tak strašně krátký, letí, letí, uletí. Život je tak strašně krátký, letí, letí, uletí. Nač jej marnit kolovrátky z 18. století. Zuj si ty bodky, co tě tlačí, přečeš si to dol na copy. Zuj si ty bodky, co tě tlačí, přečeš si to dol na copy. Si zvadlá kytka v květináči, vzkřísí tě jen synkopy.
1: Na obvodním oddělení

osvětlení. Fuj, fuj, fuj, ostuda, čtyři piva recidiva, pobuda. V odpoledním horkým dusnu

že jsem neměl ručník froté. Když jsem na břeh vylez poté, v oblečení jsem jak v Anglii, navázal na kola štangly, osuší mě větřík vlahých.

klesá až do naší obce, k dovršení té mé smůly, hlídka vébe v kopce půli. Nahatý a čtyřicítkou profrčel jsem před tou hlídkou, odkázá na boží vůli, oni hupli do žiguly. Za šílence mě má

Irak, Irak, Irak, Kambodža, Vietnam, Přeskop, Irak. V kabinách transportérů z pancéřů a ocelových plátů je slyšet rytmus,

směrem na Bagdád. Vyzbrojeni v každé ruce aktivátor spouště,

létě. A počasí se drží, neprší a neprší. A nebeský barman dolů se dívá, už vyleštil sklenky, už otvírá piva. A počasí se drží, neprší a neprší. V nebi se chystají sám.

jsou tu už obránci Troje, i občané Sparty. Jen dole obloha svítí a trhá se zem. Padá z toho písek, smrdí z toho síra, už nebeská šatnářka kabáty odebírá, počasí se drží, neprší a neprší. A přicházejí noví, obsazují stoly, sečmaluj z Armstrong,

Za piano sedá, počasí se drží, neprší a neprší. A z královské lože se zlatými křesly jevišti přichází samotný Elvis Presley, počasí se drží.

Kách sněho bílých počasí se drží, neprší a neprší. Je tu John Lennon a všichni dobří známí, i princezna Diana zpívá tu píseň s námi. Počasí se drží, neprší a neprší. Počasí se drží.

zpět. Tolikrát já si tím hlavu lámal, co slíbil mi zrádce svět.

0: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.
1: Dneska nebudu spát, ani chvíli, jak se zdá. Sednu na peřiňák

zase uvidím svět v absolutním negliže. Se smolím si pár vět, jak je tu krásně pakliže. Něco pro sebe máš, třeba svůj odčenáš. Dneska nebudu spát, díky tmě vidím světlo a naopak. Díky pláči rád se chechtám, no je to tak. Díky pravdě poznám omyl a naopak. Díky tobě pod mě polel, no je to tak. Dneska nebudu spát, ztráta času těžkej hřích. Budu jen stlát v myšlenkách zmatených.

0: se chechtám, no je to tak. Díky pravdě poznám omyl a naopak, díky tobě pot mě polel, no je to tak. Dneska nebudu spát, ani chvíli, jak se zdá. Sednu na peřiňák a budu zkoumat to svý já. Dnes budu mít průan v tkáni mozkový. Dneska nebudu spát a rád.
1: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.

ženskou dceru, na hajnýho hrušku a jeho dceru samej skvost, jenže on má pušku a s puškou střeší céricnost, na pařezu přemýšlím a dá to velkou fušku, jak bych vyzral na hajnýho, na hajnýho hrušku.

a všichni blízcí daleko jsou, kde prachy byly je prach a holé prázdno je na misce vach.

paciček na papír úřední. Ventilačka, hloupej komár, barikáda práce a já za ní bojovník úplně poslední. Všichni už se rozupekli a já jsem tady nový a rozhodně neláká mě sektor výrobní. Takové to upocené a zanech ty volej.

0: parametr ukazuje stavy infarktový.
1: Polemika jak by ne, vždyť mě to nesedí.
0: Tohle číslo, co tu není, mělo by být, kdo ví.
1: A tady ta ptákovina s jinou sousedí. Předvídám a dosazuju, z čela se mi páří. Detektivka, tale křivka, každý nevinný.
0: Nadčasový podvodník se chlubí svatozáří a umytou rukou ukazuje na jiný. Přišel starý, pochválil mě za snaživou práci.
1: Po poradě vykopnou mě o dvě patra výš.
0: A jak takhle stoupám se let, o tom dole ztrácí.
1: Z výšky ovšem větší dálky pochopíš. Toť můj život zasvěcený kolkovýmu štěstí.
0: Čáry máry, hloupé sváry, cviky kočičí. Že ti někdo v šeru ulic razítko dá pěstí, alespoň ty horší stránky.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Jablka v zahradě, až blíž pod zimu svládnou, i člověk uzrává, až na života sklonku.
2: Zavlaš je po řadě,

10 věrných, ale stojí káže víru. Ona i v bělobách se černá barva skryje.

snoje, víc než by se vlezlo do jednoho pokoje. Z hrdelo dere se zlo, nikdo v nás zlo zapomněl, a nebo jsme ho sami vytvořili z típlých slov, s hlavou k zemi pod hvězdami.

nezrezlo muže zlo. Chcete se mění vštít a ráno na bojiště zrůstají z vlastních třísek.

zadvalo do borca. Bortí si cestu šerem, radlice v tvrdé hlíně. Dokud je nepustíme, byť třeba nikdy vzplanem, prosím, ať nespaníme, doufám, že nespaníme.

nechodí, jen někde jdu s noja. Víc než by se vlezlo do jednoho pokoje. A z hrdela dere se zlo, někdo v nás zlo zapomněl.

chladná jsou dubnová rána. Ze slunce je vidět jenom kousek, ve flašce od činzána. Úhoři, úhoři třou se, všichni moji známí spí, spí, spí doma s manželkami, zůstali.

Atlantida a našel vody, vody, vody, vody, vody, habaděj. Kdyby měl někdo z vás zájem, uděláme velikánský mejdan, projdeme tam a zpět rájem a svatý Petr bude náš strejda, protože všichni moji známí spí, spí, spí doma s manželkami, zůstali jsme sami.

Atlantida a našel vody, vody, vody, vody, vody, habaděj. Potok mi řve někdo kémo, každý správný folkař nosí vousy, já umím jen písničky v émol a prsty jsem si až do masa zbrousil, protože

barva duhy, černá je barva, kterou mám teď nejraději. Jo, je to bída, je to bída, hledáme ostrov jménem Atlantida a nacházíme vody, vody, vody, vody, vody, vody.

myslíte, že víte, jak je nám. Svět je neznámej a taky trochu bolí. Při pohledu do očí zmlkne a sklopí zrak.

jste trochu nervózní, že my věříme na kytky a taky na ptáky a na slunce. Držíte kontrolu, co a jak a kde s kým děláme. Připravujete nám budoucnost, kdo kontroluje vás?

ráda. Byl bych tam rád, vrazil slunce, hvězdy nekonečno, je to nic moc, ale paráda, je to nic, ani moc, ale paráda, je to nic, ani moc.

se mu líbím, tohle prostě řekněte si, je to nic moc, ale paráda, je to nic, ani moc, ale paráda, je to nic, ani moc, ale paráda. Kvůli vám

se bije i v kaki munduru, je to nic moc, ale paráda, je to nic ani moc, ale paráda, je to nic ani moc.

dá. Když nechcete dobrovolně, zkusím hrubou sílu, je to nic moc, ale paráda, je to nic, ani moc, ale paráda, je to nic, ani moc.

uklízel jsem ve skříň, a když jsem kumáč prachu ze dna zvedal, já z nenadání našel jsem ten sešit, co jsem kdysi marně hledal.

ani moly z něj už nedostavit. Tak sedl jsem si do křesla a prolistoval sešit jedním dechem. Co stránka, kousek víkend, vystřiženej aparátem s měkem. Pár fotek party drsňáků, co nevědí a zatím jenom tuší. A pod krempama širáků jim odhodlaně

kalamy a tušil, že co hledá, už tu není. Tam občas píše s panami a Dany, ten se dneska znovu žení. I ostatní už sebral čas a jako voda obrousil jim rany. A z velikánských balvanů na drobnej písek

zpívají o tom vrabci na rokytě, že učenec je horší nežli dítě. Se žábami hraje si pan Galvany, Archimedes potápí se do vany, a nepoučen událostmi ráje, Isaac Newton s jabkama si hraje.

Salva, když se žárovkou přišel Thomas Alva, do pochodu vyhrávali kapely, muži pili šampus, ženy šílely, jak když pustíš tygry do arény, a začalo se dělat na tři směny. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to do kebule, zum, zum, zum, zum, a nejde mi to na rozum. Kdyby naši předci vstali z ledu, podivili by se, jak jsme vpředu, jak závazky předhánějí úkoly, Einstein by se těžko dostal na školy, Mozart by mohl dneska u klavíru jen těžko dělat do muziky díru. Michelangelo by sebral sochy a chodil by je všecky do macochy, Lumière by zčervenal jak malina, kdybyste ho vzali sebou do kina, jen u elektrotechnického vesla ještě nějakou dobu mohl by sedět Tesla.

Vědecko-technická revoluce uvolňuje lidem obě ruce. Dnes má každý vědátor už od plínky, sunárku a digitální hodinky. S optimismem hledí k stratosféře a brano samo zavírá mu dveře. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to do kebule. Zum, zum, zum, zum.

kdyby starý tchales nemohl čmárat a kreslit si do pchýsku podle nálad. Mendelejev, kdyby musel vážení periodicky vykazovat hlášení a 8 hodin zvedat telefony, svět by stál za pytlik bikarbony.

Nikdo z nás by doma neměl Sony, 2x30W, 4 ohmy. Lidé by se hnali kamsi za hmotou, však regály by nejspíš zely prázdnotou. Neměli bychom šajn o opeře a pálčilo by se u sudoměře. Zem by byla rovná jako deska, nebyla by kulatá jak dneska. Adam se vounem museli z ráje ven, Giordano Bruno by nebyl upálen. Jen temno, jak když vstoupíš do komory, a škoda každé

0: ze všech zvířat archy Noemovi a ze všeho, co můžem popsat slovy. Jen balvany a lidé mají odvahu urvat se od skály a padat dolů po svahu. A na světě, který se furt mění, překonat, co překonáno není. Zum, zum, zum, zum, protože to, co nejde do kebule. Zum, zum, zum, zum, ráda leze na rozum. Zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, ráda leze na rozum.
1: Kdyby tady byla

nebudu tvoje. Jak já nemám plakat, jak nemám naříkat, nebudu tvoje. Ej, neplač, neplač.

Vlaštovko, leď přes čínskou zeď, přes písek pouště Gobi. Oblétni zem, přileď až sem, jen ať se císař zlobí. Dnes v noci zdál se mi sen, že ti zrní nasypal Ludvík van Beethoven. Vlaštovko, leď nás chudé veď. Zeptej se ryb, kde je jim líp, zeptej se plameňáků. Kdo závidí, nic nevidí z té krásy spod oblaků. Až spatříš nad sebou stín, věz, že ti mává sám pan Jurij Gagarin. Vlaštovko, leď nás chudé veď. Vlaštovko, leď rychle a teď, nesu tři zlaté groše. První je můj, druhý je tvůj, třetí pro světlo noše. Až budeš unavená, pírka ti pofouká Máří Magdaléna. Vlaštovko, leď nás chudé veď.

převzít. Starý pádlo Bůh ví odkud a bílej šátek holky, co hledala v řece klid. A raní slunce, když se koruna mistromů v mlze mezi kmeny

Plaveme příliš rychle v černých vodách měňavých. Plaveme příliš rychle, těžko nás něco

zatancuj jen pro můj chtíč. Zekej svoji vůli zrádnou, smažeme noc minulou.

když nad Prokopským údolím se rozezní zvuk lokálky, tak já, ať už to nebolí, si v očích sužím korálky. Na nitku snů a dávnejch vin z nostalgie utkanou navazuj dětský splín a lásku, který chyběl stín. Klubko slanejch vzpomínek rozmotávám po duši, pod kabátem zabuší, rozhoří se ohýnek. Po dlažkách se šplhám výš, roky v kapse rozkládám, noc věší světla na refíš a já se v čase propadám.

byla z těch, co navždy jsou, noc prosadil jsem za domem a první raní dvanáctkou jsem na konečnou a pak zpět jel ubrečenej jak ten svět, co tušil stejně jako vy, že srdce chystá okovy.

hodit se do dne. To už mě dávno bolí, jako když někdo bodne a nebo vezme holí. Jak z přelámané kosti v každém kousku těla, slavení bez radosti a slova o něm měla. Tak nesu tohle břímě, dneska a zítra znova.

probudit se k ránu, jak strom nalomený, terč pro poslední ránu, jak znásilněné ženy, jak noci beze spánku a dlouhý pochod v špíně, krvavé pásy tanků a pláč na Ukrajině. Tak nesu tohle břímě, dneska a zítra znova.

noci temné, když nevím kudy kam. Já prosím, dotkni se mne, ať vím, že nejsem sám. A i když strach mě mrazí a poutá v nedověře, ať tomu, který vchází, já otevírám dveře.

peří se schovám a pohladím duši. Budu jen sedět

při chuti, to i více nežli cigaretku s gustem pohltí. To od koberce vžum rychle chytne celý dům, a než se naděješ, už hoří střecha sousedům. A hned je požár v celé čtvrti, sirény zní ulicí, hasičské sbory se řítí a táhnou hadici. Však ať hasí, jak hasí, marně s ohněm zápasí, celé město mu je málo, více žádá si. Všude zmatek, všichni mají o majetek obavy, hned by žháře žalovali, armády volali. Každý ptá se, kdo to byl, kdo ten požár založil, paže exemplárně zastřelit by zasloužil. Aby zachráněn byl mír, vstoupí do hry OSN, ale jak jiskra skáče, záhy zbrojí všichni proti všem. Plamen poliká v mžiku Evropu i Afriku, až v té válce celé lidstvo dojde zániku. Jemně zápalku jsem zažehl, hned byl plamen na světě, však běda, přiložil se mi cufíl k cigaretě, a dřív než chytit se mi stih, upadla mi na tepich.

0: městě sochám se klaníš. Na mostě mostů toužíš se smát.
1: Madonna s růží

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

cigareta a tátu v průšvih, když prodal mámin šperk. Můj první pokus o lásku a šuplík svatých obrázků.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Tak ty jsi nepřidal?
2: Ne.
1: Tobě to nechutnalo?
2: Chutnalo.
1: Kdyby ti chutnalo, dal by jsi ještě?
2: Co na to říct?
1: Tak on si nepřidal. Jemu to nechutnalo? Kdyby mu chutnalo, přidal by si? On nikdy nedocení můj kulinářský um a pak se v 10 večer uchýlí k rohu.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Jedu busem, oproštěn od svých potřeb. Být spanilé ženy kolem dodávají na síle. Je modrý den, jedu na spolužáku

87 poslat ženu do lékárny pro klavin. Takovou si znal a tak si s to vzal do hlavy. Nehrát ani v 90 na nebe a na peklo, stihnou dopsat paměti s názvem Toto ale uteklo.

až jednou já budu v hlavní roli. Ať je to jasná a živá oslava, ať se klidně i pláče, ať u toho srdce bolí, ale ať se v té síni pro Bůh něco dobrého podává. Pak na ty večírky, a to nemám strach, to je tak zřejmé, že se to musí stát. Budu už chodit jen

Je po dešti složitě, žijem, žijem složitě, složitě, žijem, žijem složitě. V korytě řeky se zvedá kalný proud, chtěla jsem lítat, tak nenuďte mě plout. Vždyť všude čtu a pokud vím, tak ženská to je jenom slabý tvor. Škola také už mizí pod vodou, místa nejsou ani náhodou, jen řeka stoupá z břehu a povodeň se šíří jako mor. Dívčí představy ty odplouvají do dála, kluk, co se mu patřila, mě mlčky říká plav. Složitě žijem, žijem složitě, složitě žijem, žijem složitě.

Vidíš, holka, není to tak složitý. Dospěli jiný, teď chápeš to i ty. A ještě včera byla zhloupé, rozmazlené dítě. Teď plaveš řekou, vzal tě její prout. Souhlasíš s ohněm, co musel uhasnout. Až půjdou kolem rybáři, tak chytnou tě i do děravé sítě. Jeden z nich ozdobí ti šaty vzácným kamením. Schováš se za jeho příjmením složitě. Žijem, žijem, složitě. Složitě. Žijem, žijem, složitě.

Světlo v sále zhasíná. Končí se tahle malá show, vrátná u vchodu už zavírá. Tak naschledanou. Jen tam dole v baru slzíček pár uroní, malý klaun rozmaže si maškarádu.

tak nalejte mu ještě. Světlo v sále zhasíná, skončila tahle malá show, lampa nad vchodem už zhasíná, tak naschledanou, naschledanou, naschledanou.

já potkával je každý den už jako malý kluk. Ten bufet mohl mít jméno Mokrej loket. Tam stály jako sochy tupým dlátem tesaný a oči měli prázdný jak studny kamení. Ten první vypad z lochu, kde byl dlouhých 15 let. On měl rád svoji ženu, nějakou Bertu. Přerazil vejpůl pošťáka, co za ní denně les. A zvuk

doma dost a za oltář mu sloužil smysen ve snu. Když to všechno čistil, tak z laufu vyšla rána, chyt to jeho soused. A svědků bylo dost, ten třetí přejel Fordem někde něčího strejdu, co po čáře se motal jako zvíře. Jeho brzdy v dešti s mlhou už nebejvaj nic platný a rychle žít je zrádný. Tak stopka na pár let, ty chlapy byli stejní jako já, anebo ty.

někde chodník a mám jen na výchovu nezbyl čas. V té boudě s ním obydlel frája, co byl jejich pasák, tak rána těžkou pěstí, než přijeli tak zhas. Ty chlapi byli stejný jako já, a nebo ty,

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Nad obzor vyfukuje houf komínu svý šmanty, dopadají na tuje průvod a muzikanty. Zpívají a vytrubují, jak se dnes pěkně žije, soudruzi agitují, jaké psát poezie.

kolik jich asi bylo minulých generací, těch, co je zahubili na nucených pracích. Ještě se jenom míří, ještě to nespustili, jen pavouci a štíři myšlenky ozdobili. Porád je v zádech cítím, že už se zase derou, než vystartují svitím strašidelně měs. Nenažraní a líní od věcí papaláši, co lež mezi vás vklíní Kainové a Jidáši. Co se mi cestou střetnul a už jsou tady zase podrazy, keci střetnul, co papaláš, to prase.

zahubili na nucených pracích. No a tak tajně doufám, že se už nezúčastním, a když si nikdy zoufám, no tak se prostě zmastím. Lepší nezastihnout tu smutnou periodu, raději se smrtí vyhnout, nežli zas do průvodu.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Jako výroky soudu, čas v jednom proudu, čas poznání. Vůně dlaní a žen, krajka plátno a jen zvon vyzvání. Jezdit cizinou, autem smizinou, hledat pobřeží. Ptát se uprostřed spaní na první maják, jak vypadá. S mapou v zákazu stání. Jednou pozdravit svět, hledat tvary těch let, zvuk početí. Vítat úpatí hor, jako troseční dvor, jako obětí. Hrany ztracených přátel, co asketa páter pohladí. Zkoušet ten jeho půst, který naučí růst, by poradí. S mapou v zákazu stání.

Nevím, jestli mám strach, symbol cesty je prach, odvádí. Když vlny mě nesou na skalní maják a pak obrátí. Nejsem požehnán, jen tou vodou hnán, stopy vyblednou. Zůstal už jen ten jas, dětský pláč, cizí hlas a tak najednou. S mapou v zákazu stání.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

chodila do školy all right, Miss Lonely, a tak si mohla zdát, jinak je to snadný žít. Ale tak bejt bez domova sám, to tě v ní nikdo z tvých učitelů nemohl naučit. A dívala se

trošku peněz a lístek cizí řeči na rozloučenou snad, když si neměla co dát. Tak sebral se a šel pryč.

zpamaná. Všichni lidi pijou a pijou, nic si z toho nedělej. Máš ještě spoustu krásných dárků, tak vem ten zlatý prstýnek a nebo ty hodinky a někomu to střel. A buď už jednou trochu veselější.

sněží. Bílý kůň lehá na siřem, zimou je podzim usmířen. Po cestě domů kráčíme spolu, doktor Kafka a já.

nic neuvidíš. Jenomže já vidím, co on, a jistě i on vidí, co já.

zvednu to já, anebo on. Já ani málo neznamenám, chrapla vyhlásí naše jména, rezavý amplion.

této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

ta dobrá paní snad to tušila. A s přísností světice mě šoupla na samotku do poslední lavice.

nový talíř vložiti. Zlý pohan do něho zakrojí a děťátko k němu promluví. A děťátko k němu promluví.

si mým pokojem roste orchidej. Mým pokojem se po mracích prochází ptáci, mým pokojem roste orchidej.

pokojem. Je můj pokoj.

jen tiše řek, tak se vzbuď. Bílý peří zdobilo mu bělavou hruď a i křídla měl ještě vlažný. Kdyby to šlo, snad bych klek, já se ale nemohl pohnout, jak jsem se

obloze visí, slunce jako placka, v hospodě už padla, zase první jarní facka. My po Praze jsme bloudili, tam někde poblíž Florence, fernetem jsme se nalili, skoro jako ty pupence. Už je zase jaro v ulicích. Zavíráme padla, den je zase v tahu, takže jdeme vole nasát jarní noční Prahu. A po dalším fernetu v Bystrici jsme zbalili 4 kočky z basketu, 2metrový gorily. Už je zase jaro v ulicích. S jednou dávám tanec, celkem slušně trsá, hlavu tlačím tam, co mají jiný holky prsa. To je dobrý 120, hlavy mi tančí numera, a jdem se zas ven potácet. Říkám si, to je nádhera, už je zase jaro v ulicích. Jaro je rozmazlený spratek, který v nás své volně a znudy pěstuje neklid, kýč a zmatek. Že nevíš, odkud kam a kudy, jaro je rozmazlený spratek a probouzí v nás divný pudy. Taxikář mě tahá z auta jako balík, výstup z vozu není v ceně, no ten mi krásně nalít. Musím dát bacha na hocha, jestli mě nechce očesat, ale on to vzal od oka. 164,50, už je zase jaro v ulicích. Ve výtahu sedím, mačkám všechny patra, podlaha je tvrdá, stvrdla jako moje játra. Žmoulám lístek od šatny, kabát jsem nechal šatnářce, a mám zas pocit úchvatný jako kus špuntu ve flašce. Už je zase jaro

0: 5 odpoledne.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

Pukalo srdíčko, hořela tráva, ve spadlém záboji zahynul strach. Spraví se písničkou bolavá hlava, rána se zahojí, však z trávy zbyl prach. Počítáš vrásky, co se neměla večer, a po tvářích teče ti v slzách prošlej sen. Z pachutí lásky

hořelo srdíčko, pukala skála, ze tmy se vynořil strach s bílou holí. Ta noc chřestí rolničkou, již se tak bála, když srdce dohoří, skála se drolí. Nesměj se tomu, ty dospělý dítě, když pláčeš skrytě a nemáš mi co říct. Vrátíš se domů,

0: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.
1: We'll meet again. Don't know where. Don't know when. But I know we'll meet again some sunny day.
2: Co Pága si právě dělá, Francouz z Paříže.

scházelo, řekl jsi. No to mi tak scházelo, že jsi psal, co jsi psal. A proč to píšeš tak, že nikdo nechápe? A kde jsi ty nápady, prosím tě, vzal?

děťátko přinésti do vroucího oleje vložiti. Peče se děťátko jak ryba.

na železný rožeň strčiti. Peče se děťátko jak ryba, pak ho ten zlý pohan posnídá, pak ho ten zlý pohan posnídá. Jeho matička to slyšela, stála za dveřma,

talíř vložiti. Zlý pohan do něho zakrojí a děťátko k němu promluví a děťátko k němu promluví.

Usměj se ještě, princezno z muslí, na kapkách deště roztáčím duši, na tenkým ledě mý srdce bruslí, zavřený oči a zacpaný uši, na hlavu polštář, jsem zase zpátky, tam někde pod námi.

Bolavej návrat do skutečnosti, podzimní stráně plný touhy. V nebi jsme byli jenom hosti, noci zas budou smutný a dlouhý. Nějaký ledy ve mně se hnuly, tekutej sníh mi bičuje tváře. Na konci příběhu naskočej nuly, ale teď hořím jak stránky snáře.

až blízkrou se vidle, mihne se pažba, neschopný s výdlemi budu stát jako zrádce. Nejvíc bolí první vražda, nejvíc

Vždyť víš, že voda se neutopí, plamínek nespálí, lávky jdou přes příkopy.

Vždyť víš, že voda se neutopí, plamínek nespálí, lávky jdou přes příkopy.

Někde mezi námi, někde vprostřed nás, jednou za rok přijde Děda Mráz. Že má fousy dlouhé, oči vykulí, nasadí si čapku z bambulí. Někde mezi námi, jako desetník, na ulici v blátě leží kouzelník. On se trochu bojí, že mu v břiše zakručí a popraská všech sedm obručí. Já byl malý a velký byl ten svět, kde vládl moudrý král a já jsem s drakem bojoval. Chci se tam vrátit.

sedí tady čas. V ruce černou hůlku, s kterou zaklel nás. Princezny si schoval,

malý a velký byl ten svět, kde vládl moudrý král a já jsem s drakem bojoval.

to mi o něm jen někdo povídal. Nedal si kotlet na žampionech, specialitu šéfa kuchyně,

spod ještě nechodil. Ne, ne, ne, ne, já jsem ho neznal, to mi o něm jen někdo povídal. Ten příběh se stal před lety,

0: Rádio Folk. Váš klidný prostor.
1: Snad kdybych mohl dát lásku, kterou znám,

A kolem holé nebetyčné stráně své štíty bílé halí v oblacích. A v chatě jež až k oknu v sněhu skrytá, muž v trestaneckém šatě sedí sám. Již léta stráda bez naději jim zmítá, teď stesk svůj hvězdám žaluje a tmám. Soňo, Soňo, jediná ty moje, vlast tvůj černý čelo jako sníh. Záhadne ty teskné oči tvoje.

Ved jsem tě, co ženu, od oltáře. Mé štěstí, Soňo, bylo zátratné, však číst jsem nedoved z tvé bledé tváře, že jinému již patří srdce tvé. Když na rtech jeho ústa tvá se chvěla, a šíji tvou on líbal bělostnou, já v šílenství svých smyslů zbaven zcela, jsem v srdce jeho dýku vnořil svou. Soňo, Soňo, jediná ty moje, vlast tvůj černý.

Co noc, slyš hlas nešťastného, prokletí mé, slyš. Černé země, než mě skrietíš. Nezvím, Soňo, nikdy sily šťastnou, neb bolest zda též poznala a žal. Jen vlci táhnou kol, když světla zhasnou, a koza zbloudí v sen hned prchá vdál. Nechť obraz můj již zmizel z duše tobě, a štěstí nového ti vzešel květ. Já ve tvých snech se zjevím v noči.

slyšel, jak zní záhadné i teskné oči tvoje, líba v nocích bezesných, život můj se ku konci

cestě nového života zasvítil docela malý. Ve mně nebylo pro něho bezpečí a tak jsme plamínek sfoukli. Žádný kontakt, žádná pomoc, ale možná, že rovnováhu.

svou hlavu v davu mezi tisíci, se slzou z rubínu na rtech. Žádný kontakt, žádná pomoc, ale možná...

0: z ty housličky na fledničku rám.
1: A na kytaru a na banjo.
0: Jo, na banjo rám.
2: Že by to bylo něco zvláštního.
3: Ale snažil jsem.
4: No dokonce i na basu solově.
0: To si radši zaspíváme.

0: Ale Plzeň, tam pod Hradištěm Hůrka, odtamtud kníže Boleslav hnal Němce do Bavor. Jenže údolí Úslavy bylo časem těsné, pak byl z Prahy povolaný Jindřich Lokátor.
1: Tento uměl nové město vyměřil, na zelené pláni u soutoku řek. Ať je pevné, krásné, to byl jeho cíl, ať tam na

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: V této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století.

sto barevných slov nám na cestu svítí, sto barevných vět a lákavej cíl. Prej až celý svět sám za nos se chytí, to pak nejpozději hned svůj dostanem díl. Škoda slov, je jich víc, nežli na nebi hvězd. Škoda slov, co je jich u všech dálnic a cest. Co je zdí, co je ploch, smutných pomníků slov. Zatím mám na záda prší a nespraví střechu a krov. Sto barevných slov.

a venku se setmělo a nechce se ven do ulic, doma nás zůstalo víc, doma je nás ze svíc.

tolik zbytečných chyb a jen vysoký plot náš tichý zpěv stráží.

ten dekolt madam hloubí. Tady vám prosím aplikuj květ, kosatec značí naději. Vyzkouší si cizí šaty a tančí mezi zrcadly.

A kolem holé nebetyčné stráně své štíty bílé halí v oblacích. A v chatě jež až k oknu v sněhu skrytá, muž v trestaneckém šatě sedí sám. Již léta stráda bez naději jím zmítá, teď stesk svůj hvězdám žaluje a tmám. Soňo, Soňo, jediná ty moje, vlast tvůj černý čelo jako sníh. Záhadne ty teskné oči tvoje.

0: Slyš, černé země, než mě skryje tíž.
1: Sonio, Sonio,
0: ved sem tě, co ženu, od oltáře. Mé štěstí, Sonio, bylo závratné, však číst jsem nedoved z tvé bledé tváře, že jinému již patří srdce tvé. Když na rtech jeho ústa tvá se chvěla, až jí tvou on líbal bělostnou, já v šílenství svých smyslů zbaven zcela, jsem v srdce jeho dýku vnořil svou.

0: bezesný.
1: Můj Bože,
0: život můj se ku konci chýlí, naděje na spásu nekynou. Soňo, slyš hlas nešťastného, prokletí mé slyš, černé země, než mě skrětíš. Nezvím, Soňo, nikdy sily šťastnou, neb bolest zda též poznala s a žal. Jen vlci táhnou kol, když světla zhasnou, a koza zbloudiv sem hned prchá vdál. Nechť obraz můj již zmizel z duše tobě, a štěstí nového ti vzešel květ. Já ve tvých snech se zjevím v noci,

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Ve Slezském muzeu v oddělení třetí hor je bílý krokodýl, medvěd a liška a kamení trilobiti. Chodí se tam jen tak, co noha nohu mine, abys viděl, jak ten život plyne, jaké je to všechno pomývé živobytí. Pak vyjdeš do parku a celou noc se touláš noční opavou a opájíš se představou, jaké to bude v ráji. V 5:35 jednou z pravidelných linek 7 zastávek do Kateřinek ukončí ten nástup, dveře se zavírají. Budeš-li poslouchat a nebudeš-li odmlouvat, složíš-li svoje maturity, vychováš pár dětí a vyděláš dost peněz. Můžeš se za odměnu svést na velkém kolotoči, dostaneš krásnou knihu s věnováním zaručeně. A ty bys chtěl plout na žbetě krokodýla po řece Nil a volat Tutanchamon vivat, vivat po egyptském kraji. V 5:35 jednou z pravidelných linek 7 zastávek do Kateřinek ukončete nástup, dveře se zavírají. Pionýrský šátek uváže si kolem krku, ve Valtické poručí si 4 deci rumu a utopence k tomu. Na politém stole na ubru se píšeš svou rýmovanou odiseu, nežli přijde někdo, abys šel už domů. Ale není žádné doma, jako není žádné venku, není žádné venku, to jsou jenom slova, která obrátit se dle libosti dají. V 5:35 jednou z pravidelných linek 7 zastávek do Kateřinek ukončí ten nástup, dveře se zavírají. Možná si k tobě někdo přisedne a možná to zrovna bude muž, který osobně znal Egypťana Sinuheta. Dřevěnou nohou bude vyťukávat do podlahy rytmus metronomu, který tady klepe od počátku světa. Nebyli jsme, nebudem a nebyli jsme, nebyli jsme, nebudem a nebyli jsme, nebudem a co budem, až nebudem, jen navezená.

cestě nového života zasvítil docela malý. Ve mně nebylo pro něho bezpečí a tak jsme plamínek sfoukli. Žádný kontakt, žádná pomoc, ale možná, že rovnováha.

kozy plní, ten bere všechno, tomu je z nás, ten bere všechno, tomu je z nás. Na cestě za svojí jistotou přál jsem si potkat tebe, i když to vonělo čistotou, zůstal jsem v boji sám. Žádný kontakt, žádná pomoc.

kdosi na hoboj a hrál již kolik dní. Hrál vždycky na večer touž píseň molovou. Ani si nerozžal oheň pobřežní, neb všechny ohně prý tu zhasnou uplovou. Neb všechny ohně prý tu zhasnou.

zima jak svině, počasí divné, typická chůze, napadný vzhled. Jestli je to Blážek, tak to se mu švihne, to jsem ho neviděl už 8 let. A včil ho potkám na kuřím rynku, odepsaného kamaráda. Co ty tu robíš, ztracený synku, tuž to zas bude hit paráda. Zabuchnul Toyotu, západní značky, a hlásil se ku mě, tak jako dřív. Zašli jsme spolu do čbánu dolů, na jednu kolu a na 14 pit. Že prý co říkám na všecky ty změny, no vyhlídnul jsem si šikovný smrk. Na šachtě pro mě robota není,

pokryl jsem utratu, všecky ty čárky. Koupil jsem márky a odhlásil plyn. Konto jsem poslal do živnobanky, k účelům firmy Blažek a syn.

Ne každý vládne nad svým osudem. Na dlaní je prý všechno vyrytý. Ke všemu věčně tady vážně nebudem. Příběhy máme v sobě ukrytý. Jeden je přepečlivě schovává, druhý se chvástá, když nemůže dál, a jeden je prodává, a druhý jako by se styděl nebo bál. Dřív zpěvem hladil prasklý nároží, kresl po nich tvary plný pocitů. Co se vám v paměti hned uloží, bez žádných povelů, bez žádných zákrytů. Jak tak hrál za ty vajgly z požitků, sádra plakala, že se rozdrolí, žil po nocích ze zbytků.

tak ho pozval jeden šlágrů generál za podpis, že mu všechno dovolí. Má armádu a s ní pořád vyprodanej sál, víc než těch, který trochu zabolí. A říkal, že se brzy vrátí, že ví a pozná ty věci falešný. A říkal, že se brzy vrátí, že ví a pozná ty věci falešný. Ne každý vládne nad svým osudem, na dlaní je prý všechno vyrytý. Ke všemu věčně tady vážně nebudem, příběhy máme v sobě ukrytý.

0: je krátce po 22. hodině.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

0: Ještě ne.
1: A proč ne?
0: Ještě jednu pohádku.
1: Už jsi měla 3 pohádky.
0: Tu o princezně, která háčkovala.
1: To neznám.
0: Tak si ji vymysl.
1: Ale žádný vymýšlení nebude.
0: Mě zebou nožičky.
1: Vem si ponožky.
0: A svědí mě zádička.
1: Poškrábej se. A už dost, zalez do spacáku.
0: A kvákaj tu žáby. Je večer.

a člověk hledá si člověka. Hodin pár, tak řekni, kdo pak nám dál ten krásnej dál. Tramvaje plují tmou pomalu,

dálce už blízká se na časy. Opilec propil se do krásy. Hodin pár, tak řekni, kdo pak nám dál ten krásný dár. Už je to zas všechno za námi, strojvůdce zpoždění dohání. Hodin pár, tak řekni, kdo pak nám dál ten krásný dár.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: otevřeným oknem proudí ke mně svět. Vítr mi zanesl zvenku pár vět.
1: Jitko, mám tě rád.
0: Slyším na ulici.
1: Tady se

0: Před malou chvílí bylo 23 hodin.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

0: nich plnej byt. Chovám doma mloky, mám jich plnej byt. Ráno po baráku lezou, bytná mi to nechce odpustit. Má bytná to je ženská, je jí asi 25.
1: Bytná, bytná to je ženská,
0: je jí asi tak 25
1: let.
0: A to její tělo bych teda popsat nedovedl.

jak jsem jí vyznal lásku, ona jen zvedla hlas. Tak jsem jí vyznal lásku, ona jen na mě zvedla hlas. Že až se mloků zbavím, tak můžu přijít zas.

Tohle blues je tu ze smutný, tohle blues je smutek sám. Tohle blues je tu ze smutný, tohle to blues je smutek sám. Tohle blues je tu ze smutný, vždyť vám to povídám.

na zemi roztenčí vodu, myslívám na to, co po mně zbyde a co vezmu dolů. Možná se zdržím, nepoznám to hned, nechám tu všechno, nechci jen zbytečně špinit svět. Skloň ke mně blíž svoji tvář, ať uvidíš,

vždycky bodne, když odcházíš, a zahřeje mě, když se usmíváš. Snad teď anebo zítra, už zítra se něco narodí a dá mi sílu, která přesvědčí.

0: živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

věřte mi.

blízká se na lepší časy. Černá a omšelá povaha tvrdá, málo kdo vzpomene asi, jak po celá staletí v krvi a potu buduješ království pravé. Své děti navzdory těžké

se ulice rozzáří barvami, milenci s muzikou splynou. U řeky za deště pak mezi kapkami poznají Ostravu jinou. Město už netoní.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Milá, za přijetí, za lásku i tvoje jemné obětí. Děkuji, že vedle tebe mužem můžu být.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Temným lesem poblíž hranic

0: tohle zavrčí.
1: To jsem si teda nadrobil.
2: Zůstal starý gramofon, pár fotek a tvůj autogram. Není to vůbec žádný for, že na tebe dneska vzpomínám. Tenkrát, když jsi odcházel, namaloval jsi mi dvě křídla. Řekl jsi, kdybych se nevracel,

na stráních roztál sníh. V dopisech stále k nahlas čet, že odpouští mu hřích.

chytlo, víš, jak se člověk cítí, jako ryba v síti, jako zaprášený kvítí, jako luční kvítí, o kterým někdo dupe, jako já s lístkem pro dva a kolem prázdný kupe. Prostě chytlo mě to zas,

mě to zas a byl jsem na to sám. Cestu k vám si pamatuju, číslo ještě mám. Utírám oči a prchá je mi síla. Utírám hrnky a vím, z kterého si pila.

to chytlo a nebylo to snadný, teď už slova žádný nezmění noci na dny. Na dny plný světla, kdy svět se na nás dívá, teď je v noci tma a od rána se stmívá. Prostě chytlo mě to zas a nebylo to lehké.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Pistolníci ze Sibiře, strážci zlaté řeky, posilujte v dobré víře, doba žádá reky. Kamarádi ze všech pólů, trempíři a skvav, zanechejte volejbolu, bijte na poplach.

provrtaný svah, spát jim nedá tunel jménem Nový jižní tah. Pomoz nám veliký Manitů, ode všech prašivejch banditů. Delegáti ze všech kempů nad údolím ticha, dba vše blaha rezidentů, dali sobě spicha. Poté, co se nasytili uzenin a leč, janovický šerif Billy spustil první řeč. Ministerský karvaníci míchaj cinklý karty, hrajou pokr vo dálnici, lítaj miliardy. V nestřeženým okamžiku stačí malej trik a karavany dostavníků pošlou pod medník. Pomoz nám veliký Manitů, ode všech prašivejch banditů. Čak trénuje nové blafy, mozek samý mozol, Skvav študují paragrafy, Billy drží dozor. V redakcích jsou nedočkaví, jak dopadne střet, jenž má změnit posázaví na dalších 100 let. Betonáři v plné zbroji od Prahy po Sibiř už vidí, jak jim v poli roste první pilíř. Zatím dole u zátoky traperstvo se hemží, na šerifův čeká pokyn vyzbrojeno Benji. Náhle spustí 200 trampů jako Bill Monroe, v naprosto vražedným tempu, jo, tady rovnou. Roll on, buddy.

tak pěkně došel využití starý český zvyk. Místo kvérů nasaditi hrůzostrašný ryk.

jste na závěr. Není zápas na tom světě, který by byl fér, cenější než nějaký most a dlouhý majle cest. Zůstane však malebnost, odvaha a čest. Cenější než nějaký most a dlouhý majle cest.

po 5. Avenue. Šlapu jak robot, holky americký, stehna až do bot, smějou se na zdařbu, možná i na mě, v New Yorku to vře, předára mě, taxíky žlutý, jak zlatý pruty, po 5. Avenue. Se svojí ženou táhnem, co to dá, tam kam nás davy ženou, třeba na Times Square. No tam je lidí, to se nevidí, fakt nevidí, a spouště cvakají pro ty, co makají.

za to, u nás jsou mrakodrapy. Na ležato v noci města spí, ale v New Yorku to žije. Tak hurá do jazz klubu, na orgie ducha.

krokem po pátý Avenue. Šlapu jak robot, holky americký, stehna až do bot, smějou se na zdař Bůh. Možná i na mě, v New Yorku to vře, předára mě. Taxíky žlutý, jak zlatý pruty, taxíky žlutý, jak zlatý pruty, ale na ty hold nemáme.

0: Intuice ženy.
1: Intuice ženy.
0: To je, co mi chybí. Netušené změny.
1: Omily a chyby.

sotva vydechnout mě nechají. Už se hádají o drobné, myšky před očima běhají. To je těm holkám podobné, to je těm holkám podobné.

to mě vždycky dorazí. Napoleon moje kroky provází a úplně mi rozumí, když sálem prochází, i když pít moc neumí, i když pít moc neumí.

polikám na sucho a zahřívám mě dech. Říkám si, tak už toho jednou provždy ne. Teď zase nepřijde a budu si plést rafičky hodinek a ulice měst. Nikdy nic neřekne a nechce si číst, když poštou posílá mě za listem list.

0: sebou chudí ustát, z jakýže dál zemět někoho rád. Někdo by pakal, jiný do něma pil, někomu v počítači náhodou zbyl. Možná nás dělí jen pár skvěšných pater a je to něco jako pravidla her.
1: Vždyť každá víra staví do prázdna most a spadlých mostů
0: těch už bylo dost. Poslední kabriolet,
1: oho,
0: jsem já a je mi 100 let, jsem křeslovskýho hosta, od jedné sčítám dostat.

bahně, co táhne nás dolů. Mý tělo teď houpe se v opráce, ale duše zase jsou spolu.

občas vrátí, tichý smích z konce opratí. Už brzy pastuškové, jestli čekáte,

Všechno se to přežene rychle jak rýma. Sběrači odpustků musí do Říma. Budeme spaseni, ale kdo nás vlastně spase?

z těch dvou se otočí. Snad uklous asi, co já vím. A na zem padá Láďa Bín.

směrem od Vilémovic, kde lišky dají dobrou noc a stěny z Kotovic. Tam kroky vržou v podkroví, i baskervilskej pes by se tam bál. Jedno místo znám, dnes o něm ví už celý svět, když mlhy padnou kránu na dno skoro nevidět. A stíny se pak položí do starodávných cest u kraje skal.

200 let, nebo víc, no těžko říct, kde hledat odpověď. Jen jedno máme jistý, kdo mohl by vědět víc, už dávno spí. Závist, která možná mohla napsat tenhle děj. Nevím nic, co můžu říct, já nejsem čaroděj. Jen občas cítím v kostech strach a stíny hodně.

Život pochopit, jak nejlíp najít řešení a šanci uchopit. Jednou proždy stopnout film, kde hlavní roli má nevlastní syn. Nehrabat se svědomím a léčku vymyslet. Nikdo se nic nedoví, proč hledat odpověď. Tam